čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Ale jako ze mnou je vidět všude, takže to byl jediný, který byl vidět.
1: Sport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Upleť mi s kvetou korunu snom, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho. Nech ma vy...

0: Surogat, my je tu pre vás Rádio Slovensko. Keby ste dostali ponuku, či stráviť dovolenku plnú adrenalinových zážitkov, alebo si zaplatiť tiché miesto s upokojujúcou jednotvárnosťou, ktorému by ste dali prednosť? Humoristka Halina Pavlovská si jednoznačne vybrala to druhé. Ale ako to už býva, no tak posúďte sami.
1: Vzrušující dny od zážitkové agentury. Letos mi má dcera chtěla dát k narozeninám opravdovou dovolenou a ptala se mne, jestli toužím po klidu, nebo jestli nám má objednat vzrušující dny od zážitkové agentury. Už jen ta otázka mě vyděsila k smrti. Chci pohodu a klid, řekla jsem důrazně dceři. Chci hezkou přírodu, moře, slunce a ticho, upřesnila jsem. A má hodná dcera nám proto zařídila pobyt v Toskánsku. Domeček, ve kterém jsme se ubytovali, je rozkošný. Na oknech jsou husté sítě, aby na nás nemohl hmyz. Bohužel si ale chytré vosy postavili své hnízdo za ozdobným trámem v ložnici ještě před jejich instalací. Dostali jsme jen 3 žijadla a pak paní bytná nám raději nabídla jiný apartmán. Hned jsme vyrazili k moři. Bylo modré, teplé, průzračné a rovné jako stůl. Proto nás napadlo, že si ho báječně užijeme, když si pronajmeme šlapadlo. Šlapali jsme houževnatě až k tajemnému obzoru. A pak to někdy zaskřípalo. Divný protivný zvuk. Co je to? Zeptala se dcera. Ale dřív, než jsem stačila odpovědět, bylo to jasné. Šlapadlo už mělo hodně našlapáno. V umělé hmotě se vytvořila trhlina. V momentě, kdy jsme se do šlapek opřeli, se trhlina zvětšila. Ještě víc a ještě, až se tyč se šlapkami vylomila a překvapivě tiše žbluňkla do hlubin. No, byli jsme asi 500 metrů od břehu na voru z umělé hmoty a neměli jsme žádná pádla. Panice jsme propadli jen na chvilku, ale pak jsme skočili do moře. Trvalo nám 3 hodiny, než jsme se dostali na břeh. Proud nás odvlekl asi 10 kilometrů od místa, kde jsme měli své věci. Ale naštěstí nás hodný kamioňák, dost pobaveně, odvezl na naši pláž se stylovým názvem 4 lístek. Sedím před domkem, dívám se na prodější kopec s městečkem Massa Maritima, s hrdou katedrálou a sleduju západ slunce. Červánky jsou tady v Toskánsku nádherné. Růžová nad linní lesa předchází v sitě oranžovou a ta se mění v purpurovou. Něco cítím? Ne, to není levandule ani bazalka, to je kouř. Já vidím oheň. Tak už jsem zpátky v Čechách. A jsem na sebe pyšná, protože jsem v Toskánsku úplně poprvé letěla helikoptérou.

0: je sobota, takže najvyšší čas, aby ste sa opäť modlili za pátek, ktorý príde o niekoľko dní s Rádiom Slovensko. Krásny deň.
1: S Hanou Rabantovou.
0: Od štvrtka je v našich kinách česká filmová komédia Bardotky s hviezdnym obsadením Eva Holubová, Dagmar Havlová a Paulína Poržísková. Spoluautorkou scenára a režisérkou je Hana Hendrichová, ktorá na Hane Rabantovej porozprávala o svojom režijnom stvárnení.
2: Stojíme v kine pred plagátom Bardotiek. Ako sa vám podarilo tieto tri ikonické dámy dať dokopy a postaviť ich pred kameru?
3: Tak do dneška si říkám, že to je neuvěřitelně splněný sen. My jsme opravdu si vysněli Paulínu Pořískovou, která vlastně nikdy nehrála v českém filmu. Ona má za sebou 20 hollywoodských filmů po boku Al Pacina, Johnnyho Deppa, ale ta postava její byla tak strašně důležitá, aby hrála jenom ona, protože tady nikdo jiný takový nebyl, kdo by jí mohl hrát. Takže jsme strašně rádi, že se to podařilo. Ale vlastně, když se Paulína přečetla scénář, tak řekla, jo, to se mi líbí, jdu do toho hned. Takže to bylo úžasné a u Dáši Havlové, která vlastně nehrála na velkém plátně, nebyla snad 7 let, protože nechtěla. Takže pro ní to je taky návrat, takže jsme taky měli velkou radost, že se vrátila právě do Bardotek. A Eva Holová, pro mě to je prostě královna komedie. Já si myslím, že to je jedna z nejlepších komediálních hereček. Takže my jsme chtěli toto rozdílné trio, protože samozřejmě jsme chtěli, aby každá byla jiná, kvůli tomu, aby se každá vlastně divačka v jedné z nich našla.
2: Fantastická česká herečka, královna komedie, to velmi pěkně režisérka o vás povedala, Hana Hendrichová, já s ňou absolutně souhlasím. A kou jste vy Bardotkou?
4: Já se myslím, si z Bridget Bardot vzala to, že to, co vlastně je, byste to řekla výborně, když se uváděla náš film a jste první, která to takhle řekla, to vás musím pochválit, že jste velmi to vystihla, že Bridget Bardot vlastně její první film byl a Bůh stvořil ženu a tam je jako by naprosto nekonvenční dívka, která nepodléhá mínění okolí a zůstává sama sebou a svobodnou. To se mi líbí, jinak si myslím, že ten název, to Bardotky, je trošku jakoby na sásce, že vlastně můžeme říct, že všechny ženy krásné jsou haleluja, když se tak cítějí.
2: Čím jsou pro vás ty Bardotky, pro vás osobně?
4: Já jsem vlastně ve věku Bardotek a pro mě hlavní postavou, která jakoby je rozhýbe, je Valérie, kterou hraje Paulínka Poříšková. A je to, že nemusíme být v tom stereotypu, v té konzervě, ale vlastně nás ta Paulínka, teda ta Valérie, vyprovokuje čemusi novému a hlavně novému pohledu na život. A to si myslím, že by mohl trošičku vyprovokovat ten náš film. Ženy, které mají pocit, že už skončily, nebo že něco ztrácí, nebo že už je nikdo nepotřebuje. To si myslím, že by jim mohlo dodat, že jako vlastně stáří není sprostý slovo. Stáří může být o svobodě od toho mateřství, myslím, jakoby toho povinného, o svobodě od budování kariéry, o svobodě o vydělávání peněz.
2: Bola sranda na place?
4: Bylo to silný, bylo to úžasný. My třeba, když jsme někde přespávali a zůstali jsme tam s režisérkou a s producentkou a s Pavlínou a s Jeffem, tak jsme se strašně nasmáli. Ale tak, jako se nasmějete s přáteli na Silvestra.
1: S Hanou Rabantovou.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: running from it.
1: Pamätáte si napríklad z koncertov a diskoték dymové efekty? Generátory na hmlu plnia sály alebo pódia na koncertoch. Podobná technológia slúži na ochranu čerpacích staníc pred zlodejmi. Keď sa totiž vytvorí dostatočne hustá hmla, zlodej nevidí nič a tak nemá možnosť s prípadným lupom uísť. Novú technológiu vyskúšal na vlastnej koži, alebo skôr na vlastné oči, redaktor Martin Karlík.
2: Zazněl alarm a z bílé krabice u stropu za pokladnou se začalo kouřit. Bílý kouř bez jakéhokoliv zápachu, ani horký, ani studený, ale takový suchý a hlavně neprůhledný, zaplnil celý prostor.
3: Říká se tomu bezpečnostní mlha. Ta, která se používá na čerpacích stanicích, tak je netoxická, takže může přijít do kontaktu s potravinama, nezanechává žádný vlastně pohlak na povrchu.
2: Říká Vendula Kadlecová z bezpečnostní služby, která mlhová děla montuje. Během pár vteřin je celý prostor obchodu benzínky plný mlhy. Kdo neutekl ven, tak už se odtud jen tak nedostane, protože nevidí na cestu. Policie tak může zloděje chytit i slupem. Šéf bezpečnosti sítě MOL Lukáš Resl.
4: Je to i reálný scénář, pokud vlastně dojezdový čas policie bude krátký, tak je možný, že vlastně policie ještě stihne toho pachatele zajistit na místě činu. Ale za nás je vlastně primární, aby ten pachatel nepokračoval v té loupeži a nepáchal škody v budově té čerpací stanice.
5: Už jste to museli použít?
4: V praxi jsme to ještě nepoužili s tím, že vlastně je to relativně pro nás nová technologie. Začali jsme vlastně instalovat až v druhé půlce minulého roku, takže v praxi ještě nemáme si zkušenost. Zkušenost mají pozitivní s tím už kolegové z ostatních zemí, kde už vlastně se podařilo zabránit vloupání právě za pomoci této technologie.
5: A vytipováváte si nějaký problémovější lokality, anebo řekněme ta technologie není zas tak drahá, že řeknete, vyplatí se nám to mít vlastně všude, kde nemáme non-stop otevřeno?
4: Tak my samozřejmě bychom chtěli rozšířit na co nejvíc stanic, ale vlastně primárně dáváme, nebo nejdříve to chceme instalovat na stanice, které máme podle nějaké naší risk analýzy, kterou si děláme k každé stanici, tak máme vyhodnocený jako nejrizikovější už z hlediska třeba předchozích incidentů nebo podobně, tam, kde už třeba nějaké pokus o vloupání byl, tam je to u nás jakoby vysoko v té risk analýze, tak na takové stanice to dáváme primárně, ale samozřejmě naším cílem do budoucna je rozšířit na co nejvíc stanic v celé síti.
2: Mlhové dělo, tedy fog kanon, se používá na stanicích, které na noc zavírají. Loupeží se zbraní totiž v posledních letech už ubylo. Větší škody působí právě zloději, kteří se vloupají do zavřené benzínky a kradou především cigarety.

0: 21 rokov má tento, dovolím si povedať, dnes už legendárny hit z Rádia Slovensko aj Arash s Rebekou a ich Temptation. Keby ste dostali možnosť alebo ponuku stráviť dovolenku plnú adrenalinových zážitkov alebo si zaplatiť tiché miesto s pokojnou jednotvárnosťou, ktorému by ste dali prednosť? Humoristka Halina Paulovská si jednoznačne vybrala to druhé, ale ako to už býva, veď to posúďte sami.
1: Vzrušující dny od zážitkové agentury. Letos mi má dcera chtěla dát k narozeninám opravdovou dovolenou a ptala se mne, jestli toužím po klidu, nebo jestli nám má objednat vzrušující dny od zážitkové agentury. Už jen ta otázka mě vyděsila k smrti. Chci pohodu a klid, řekla jsem důrazně dceři. Chci hezkou přírodu, moře, slunce a ticho, upřesnila jsem. A má hodná dcera nám proto zařídila pobyt v Toskánsku. Domeček, ve kterém jsme se ubytovali, je rozkošný. Na oknech jsou husté sítě, aby na nás nemohl hmyz. Bohužel si ale chytré vosy postavili své hnízdo za ozdobným trámem v ložnici ještě před jejich instalací. Dostali jsme jen 3 žijadla a pak paní bytná nám raději nabídla jiný apartmán. Hned jsme vyrazili k moři. Bylo modré, teplé, průzračné a rovné jako stůl. Proto nás napadlo, že si ho báječně užijeme, když si pronajmeme šlapadlo. Šlapali jsme houževnatě až k tajemnému obzoru. A pak to někdy zaskřípalo. Divný protivný zvuk. Co je to? Zeptala se dcera. Ale dřív, než jsem stačila odpovědět, bylo to jasné. Šlapadlo už mělo hodně našlapáno. V umělé hmotě se vytvořila trhlina. V momentě, kdy jsme se do šlapek opřeli, se trhlina zvětšila. Ještě víc a ještě, až se tyč se šlapkami vylomila a překvapivě tiše žbluňkla do hlubin. No, byli jsme asi 500 metrů od břehu na voru z umělé hmoty a neměli jsme žádná pádla. Panice jsme propadli jen na chvilku, ale pak jsme skočili do moře. Trvalo nám 3 hodiny, než jsme se dostali na břeh. Proud nás odvlekl asi 10 kilometrů od místa, kde jsme měli své věci. Ale naštěstí nás hodný kamioňák, dost pobaveně, odvezl na naši pláž se stylovým názvem 4 lístek. Sedím před domkem, dívám se na prodější kopec s městečkem Massa Maritima, s hrdou katedrálou a sleduju západ slunce. Červánky jsou tady v Toskánsku nádherné. Růžová nadlinní lesa předchází v sitě oranžovou a ta se mění v purpurovou. Něco cítím? Ne, to není levandule ani bazalka, to je kouř. Já vidím oheň. Tak už jsem zpátky v Čechách. A jsem na sebe pyšná, protože jsem v Toskánsku úplně poprvé letěla helikoptérou.

0: Američania mali The Kelly Family alebo The Jackson 5, no a Íri, tí majú rodinnú kapelu The Corrs. A práve tu ste počúvali v sobotu večer v Rádiu Slovensko.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
0: Od štvrtka je v našich kinách česká filmová komédia Bardotky s naozaj hviezdnym obsadením Eva Holubová, Dagmar Havlová a Paulína Požísková. Spoluautorkou scenára a režisérkou je Hanna Hendrichová, ktorá Hane Rapantovej porozprávala o svojom režijnom stvárnení.
2: Stojíme v kine pred plagátom Bardotiek. Ako sa vám podarilo tieto tri ikonické dámy dať dokopy a postaviť ich pred kameru?
3: Tak do dneška si říkám, že to je neuvěřitelně splněný sen. My jsme opravdu si vysněli Paulínu Požískovou, která vlastně nikdy nehrála v českém filmu. Ona má za sebou 20 hollywoodských filmů po boku Al Pacina, Johnnyho Deppa, ale ta postava její byla tak strašně důležitá, aby hrála jenom ona, protože tady nikdo jiný takový nebyl, kdo by jí mohl hrát. Takže jsme strašně rádi, že se to podařilo. Ale vlastně, když se Paulína přečetla scénář, tak řekla, jo, to se mi líbí, jdu do toho hned. Takže to bylo úžasné a u Dáši Havlové, která vlastně nehrála na velkém plátně, nebyla snad 7 let, protože nechtěla, takže pro ní to je taky návrat, takže jsme taky měli velkou radost, že se vrátila právě do Bardotek. A Eva Holová, pro mě to je prostě královna komedie. Já si myslím, že to je jedna z nejlepších komediálních hereček. Takže my jsme chtěli toto rozdílné trio, protože samozřejmě jsme chtěli, aby každá byla jiná, kvůli tomu, aby se každá vlastně divačka v jedné z nich našla.
2: Fantastická česká herečka, královna komedie, to velmi pěkně režisérka o vás povedala, Hanna Hendrichová, já s ňou absolutně souhlasím. A kou jste vy Bardotkou?
4: Já se myslím, že si z Bridget Bardot vzala to, že to, co vlastně, byste to řekla výborně, když se uváděla náš film a jste první, která to takhle řekla, to vás musím pochválit, že jste velmi to vystihla, že Bridget Bardot vlastně její první film byl A Bůh stvořil ženu a tam je jako by naprosto nekonvenční dívka, která nepodléhá mínění okolí a zůstává sama sebou a svobodnou. A to se mi líbí, jinak si myslím, že ten název to Bardotky je trošku jakoby nadsázce, že vlastně můžeme říct, že všechny ženy krásné jsou haleluja, když se tak cítějí.
2: Čím jsou pro vás ty Bardotky, pro vás osobně?
4: Já jsem vlastně ve věku Bardotek a pro mě hlavní postavou, která jakoby je rozhýbe, je Valérie, kterou hraje Paulínka Požísková. A je to, že nemusíme být v tom stereotypu, v té konzervě, ale vlastně nás ta Paulínka, teda ta Valérie, vyprovokuje čemusi novému a hlavně novému pohledu na život. A to si myslím, že by mohl trošičku vyprovokovat ten náš film. Ženy, které mají pocit, že už skončily, nebo že něco ztrácí, nebo že už je nikdo nepotřebuje. To si myslím, že by jim mohlo dodat, že jako vlastně stáří není sprostý slovo. Stáří může být o svobodě od toho mateřství, myslím, jakoby toho povinného, o svobodě od budování kariéry, o svobodě o vydělávání peněz.
2: Bola sranda na place?
4: Bylo to silný, bylo to úžasný. My třeba, když jsme někde přespávali a zůstali jsme tam s režisérkou a s producentkou a s Paulínou a s Jeffem, tak jsme se strašně nasmáli. Ale tak, jako se nasmějete s přáteli na Silvestra.
1: On Air s Hanou Rapantovou.

0: Keby ste dostali ponuku, či stráviť dovolenku plnú adrenalinových zážitkov, alebo si zaplatiť tiché miesto s ukľudňujúcou jednotvárnosťou, ktorému by ste dali prednosť? Humoristka Halina Pavlovská si jednoznačne vybrala to druhé, ale ako to už býva, posúďte sami.
1: Vzrušující dny od zážitkové agentury. Letos mi má dcera chtěla dát k narozeninám opravdovou dovolenou a ptala se mne, jestli toužím po klidu, nebo jestli nám má objednat vzrušující dny od zážitkové agentury. Už jen ta otázka mě vyděsila k smrti. Chci pohodu a klid, řekla jsem důrazně dceři. Chci hezkou přírodu, moře, slunce a ticho, upřesnila jsem. A má hodná dcera nám proto zařídila pobyt v Toskánsku. Domeček, ve kterém jsme se ubytovali, je rozkošný. Na oknech jsou husté sítě, aby na nás nemohl hmyz. Bohužel si ale chytré vosy postavili své hnízdo za ozdobným trámem v ložnici ještě před jejich instalací. Dostali jsme jen 3 žijadla a pak paní bytná nám raději nabídla jiný apartmán. Hned jsme vyrazili k moři. Bylo modré, teplé, průzračné a rovné jako stůl. Proto nás napadlo, že si ho báječně užijeme, když si pronajmeme šlapadlo. Šlapali jsme houževnatě až k tajemnému obzoru. A pak to někde zaskřípalo. Divný protivný zvuk. Co je to? Zeptala se dcera. Ale dřív, než jsem stačila odpovědět, bylo to jasné. Šlapadlo už mělo hodně našlapáno. V umělé hmotě se vytvořila trhlina. V momentě, kdy jsme se do šlapek opřeli, se trhlina zvětšila. Ještě víc a ještě, až se tyč se šlapkami vylomila a překvapivě tiše žbluňkla do hlubin. No, byli jsme asi 500 metrů od břehu na voru z umělé hmoty a neměli jsme žádná pádla. Panice jsme propadli jen na chvilku, ale pak jsme skočili do moře. Trvalo nám 3 hodiny, než jsme se dostali na břeh. Proud nás odvlekl asi 10 kilometrů od místa, kde jsme měli své věci. Ale naštěstí nás hodný kamioňák, dost pobaveně, odvezl na naši pláž se stylovým názvem 4 lístek. Sedím před domkem, dívám se na prodější kopec s městečkem Massa Maritima, s hrdou katedrálou a sleduju západ slunce. Červánky jsou tady v Toskánsku nádherné. Růžová nad Lidní lesa předchází v sitě oranžovou a ta se mění v purpurovou. Něco cítím? Ne, to není levandule ani bazalka, to je kouř. Já vidím oheň. Tak už jsem zpátky v Čechách. A jsem na sebe pyšná, protože jsem v Toskánsku úplně poprvé letěla helikoptérou.
2: Prázdninové Rádio Slovensko.